čekáte na další letadlo, který letí do té centrální části té západní Papuji, do města zvaného Vamena. Jako. A ta Vamena, ta vlastně ta je odříznutá od světa.

autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a

0: chtěli ty zkušenosti prostě získat jejich a oni jsou zaplať pánbu takový, že se o ty zkušenosti dobře podělí.
1: Pánbu zaplať. No Láďo, my musíme divákům vysvětlit, kdo by nevěděl, tak ty jsi ředitel a šéf kardiocentra v České

byla všecko a toto, ale už jsem byl dobrý, abych tam žít nemohl. Protože mám svoji hospůdku, mám svoje kamarády, mám své bydlení a to se buduje.

0: jsou schopni prostě jako dělat ty věci, že to má tu návaznost. Jo? Třeba o Francii bych si úplně zase tak velký iluze nedělal.
1: To je pravda, to je pravda. A myslím si, že to hodně

0: Vznikla ta myšlenka, že ten Valdemar s váma začal hrát?
1: No, já jsem se s Valdou znal už dávno předtím, teda přesně to ne.

umí. Jako, a když ho nemáte, tak ho musíte buď za draho někde kupovat a vůbec nevíte, koho koupíte, protože je neznáte ty lidi. Jako, oni mají nějakou pověst, oni se nějak tváří.

zážitek, prostě spoustu nahatých domorosů s krásnýma čelenkama prostě a jenom s tou kotekou prostě tak nahatých. A holky měly jenom takové roušky. Jako.

investice, to je o nějaký 27-28% nárůst, což dosahuje málo které město, jak už jsem říkal, v této kategorii. A samozřejmě to vyvolává i potřebu dalších míst v základní škole.

Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti Zoo Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro dva, tři i

přístroje, to tak jsem to až někam k osciloskopu. A tak to bylo taky dobrý. Chemie mě taky bavila. No a co po večerech před spaním jsem vždycky

vrátili, vzhledem k tomu, že já jsem tam měl ještě babičku, dědečka, tak jsem se vrátil, nelitoval jsem to, i když prostě bohužel jako na čas nás obsadili a vím,

tu naší první prostě pásku s těma prvníma nahrávkama, které jsme udělali, poslala kurýrní cestou té americké ambasády, jinak by se tam nikdy nedostal.